0: Innocence.
1: Večer, vážení posluchači Rádia Zahradní Republika. Nyní máte možnost přispět svým osobním originálním veršem do nekonečné básní
0: příče. What do you hear?
1: Co
0: right
1: právě
0: now,
1: teď slyšíte?
0: Right here,
1: tady,
0: there, there,
1: tam,
0: up
1: tady,
0: there,
1: nebo tam,
0: there,
1: tady,
0: opposite
1: tady,
0: you, there, wherever you are sitting.
1: To, tady, šíte,
0: what
1: tady,
0: do you feel about
1: působí?
0: What you are hearing? What effect
1: tady,
0: is it having on
1: mi?
0: You? Are you annoyed, hungry, horny, sleepy, or peaceful?
1: Whatever you feel or hear,
0: all is welcome in the great poem.
1: Jednoduše napište váš vlastní verš do textové zprávy
0: or phone and dictate to +420 704 163 163 509 or email firstdadler@gmail.com. That is FERSTDADLER @gmail.com. And then come to the conferenza and hear your line. Yes, your own line performed by First Dadler.
1: A nyní následuje reportáž ze zahrady citů.
2: Gardens, the gardens,
3: the garden of
2: All of them are working on the same thing. Some consciously, with understanding. Some.

0: Já jsem se nechtěl zeptat, protože nás to hrozně zajímá. Jestli měříte hluk, nebo co to jako měříte, nebo co posloucháte.
1: A nyní reportáž z narozeninové oslavy.
0: Děkuju, všechno. A to máte zesílení hodně, že jo? Jo. Takže slyšíte, co se bavíme. Jo. Dobrý. Dík. Ale tak pak už to vím.
2: Ticho, se to nerůst, pane. Tak
0: ne, pan poslouchá úplně všechno. Slyší je nás, co si říká. Že máš narozeniny? Má narozeniny. Jo, ještě jak to vám obladujete?
3: Frequency, no?
0: vidíte? Tak obejme strom, že jo? Znáte to, ne? Obejme strom. To je síla, co? Ne, chyto, jenom se dotkně ty přírody, to je důležité. Všude máme beton a dlažbu a tohle.
3: A počkejte, dává do toho někdo ten zvuk nebo to?
0: Ne, to samo, to je síla, to je energie ve smíru, to chce. Chce to pohlaď prostě, ty nádherný. To vytvořil pán. Je to pravda, všechno, co tady je, tak všechno stvořil pán a v každém z nás je pár. Tak ale, tak se tady dohaduj si k těm jiným, jo? Tak vypal, když seš nic na bok.
3: Já jsem Jude, uznávám Krista.
0: Hele, tamhle je to. Kdo uklízíte nepořádek, tamhle je papírek. Prostě. Pro bomboru a tamhle ještě petfleška a Red Bull. Jo, je tam líst.
3: Ale nevadí. Ale, seš mě chytně za nohy a já tam skočím.
0: Tak tam skoč, pojď.
3: Ale jo, já to udělám.
0: Ne,
3: to bych mohl zlomit.
0: Ale ty. Máš víc, ne? Takže to je úplně.
3: Ne.
0: Tam je to. Počkej, aby to vyšlo. Počkej, teď to jako dám.
2: Я вим. Мам, кроме цели, прошу. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.

Zahrada je zrcadlem společnosti. Mikrokosmem, v němž se projevuje vztah mezi přírodou a kulturou. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat. Ježišmarja. Existuje rozdíl mezi přírodou a kulturou? Měl by existovat? Zahrada není neutrální prostor, ale zážitek, kde můžete poznávat svět. Kdysi byla zahrada vnímána jako odraz ráje. Místo harmonie a plodnosti chráněné před problémy světa. Dnes je symbolem moci a politiky. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.